začína tekmovanie svetlo prvý miesto v techničnom podkoku Smučko, kier je náš vizovičer nedvomno posledný favorit. Blíž spolíne sme Jan, byl vysok večera, postávan mužák z šmát legatúry páky. In takovým dnem žijú stáli Alpine Čiri, Borovo, Páta, Smučke, Jugoslávia, Smučevský pokal, Sava Králny, Sekona Prej, Igre v Kanady, Sarajevo, Bardo.